0: insomma, ripani, i psenka si díko krhání.
1: Než zakukrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané.

0: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
2: Neznámý vandal v pátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
0: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Soju můžeme stále častěji zahlédnout na polích v Česku. Letos je zemědělci zasadili na rekordní ploše přes 34 tisíc hektarů. Dobře snáší teplé počasí a slouží jako kvalitní krmivo i surovina pro průmysl. Soja bojuje o zájem s řepkou. Zatímco zájem o soju roste, plocha osetá žlutou řepkou meziročně klesla o 29 tisíc hektarů. Sice řepku zcela nenahradí, ale její podíl na polích se bude kvůli změně klimatu zvyšovat, píše o tom ČTK.
1: Sport.
0: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme převážně velkou oblačnost. Lokálně nám spadne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 18. Vítr nám bude foukat jen mírný. Spálení od sluníčka se zítra opravdu bát nemusíme. UV index je opravdu nízký. Od středy se ale opět začne zvyšovat.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauren Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

berani. Hvězdy vás vybízí k větší opatrnosti. Bíci, klasika, když se chce, všechno jde. Blíženci, pokud máte splín, tak si to nenechávejte pro sebe. Raci, čekají vás další životní změny a nové příležitosti. Lvi, vždycky umíte dosáhnout těch nejlepších výsledků. Pany, pokaždé víte, kudy kam. Váhy, berte věci tak, jak leží a běží. Štíři, vypadá to, že dnešek bude plný lásky a pohody. Střelci, najděte si nějakou letní zábavu, u které se nezapotíte. Kozorozi, zkuste přehodnotit své úkoly. Vodnáři, vy zase myslete na zadní vrátka. A co my ryby? Skrytý význam začneme hledat i tam, kde vůbec.

0: do zámku.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: a jet směrem na Hnízkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled, pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné, pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
0: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku, říčku Březnou, a po cestě máme i zajímavé gastrohospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
0: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
0: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že je dokázáno, že váš oblíbený song vždy navodí příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme převážně velkou oblačnost. Lokálně nám spadne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 18. Vítr nám bude foukat jen mírný. Spálení od sluníčka se zítra opravdu bát nemusíme. UV index je opravdu nízký. Od středy se ale opět začne zvyšovat.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, hvězdy vás vybízí k větší opatrnosti. Býci, klasika, když se chce, všechno jde. Blíženci, pokud máte splín, tak si to nenechávejte pro sebe. Radci, čekají vás další životní změny a nové příležitosti. Lvi, vždycky umíte dosáhnout těch nejlepších výsledků. Pany, pokaždé víte, kudy kam. Váhy, berte věci tak, jak leží a běží. Štíři, vypadá to, že dnešek bude plný lásky a pohody. Střelci, najděte si nějakou letní zábavu, u které se nezapotíte. Kozorozi, zkuste přehodnotit své úkoly. Vodnáři, vy zase myslete na zadní vrátka. A co my ryby? Skrytý význam začneme hledat i tam, kde vůbec není.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Černá ráno přišla. Zubota.

0: Klub Olomouc.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Rádio Hana.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
1: Rádio Haná.
0: Ráno je

0: Musíme se s vámi, posloucháte Rádio Haná, dobré ráno.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Se 6. hodinou Miraj. Probudíme Eda Sheerana. A ke snídaně pustíme i italské léto. Dnes ráno někdy mezi 6. a 9. Mambo Italiano. Těšíme se na tento soutěžní italský song. 5.58, nové zprávy právě teď.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
6: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
5: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Soju můžeme stále častěji zahlédnout na polích v Česku. Letos je zemědělci zasadili na rekordní ploše přes 34 tisíc hektarů. Dobře snáší teplé počasí a slouží jako kvalitní krmivo i surovina pro průmysl. Soja bojuje o zájem s řepkou. Zatímco zájem o soju roste, plocha osetá žlutou řepkou meziročně klesla o 29 tisíc hektarů. Sice řepku zcela nenahradí, ale její podíl na polích se bude kvůli změně klimatu zvyšovat, píše o tom Čes.
3: Sport.
5: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme převážně velkou oblačnost. Lokálně nám spadne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 18. Vítr nám bude foukat jen mírný. Spálení od sluníčka se zítra opravdu bát nemusíme. UV index je opravdu nízký, od středy se ale opět začne zvyšovat. Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde se dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: A či je italské léto nahané?
4: Léto na

0: A nás máme také 25. srpna 6 hodin 10 minut. S radostí a s pokorou vás provedeme úterním ránem, kdy budeme také hodnotit vaše nejdražší koníčky. O tom si i teď s desítkami z vás píšeme na Facebooku Rádia Hana. Pro zajímavost, jaký je nejdražší koníček našeho produkčního Davida? Davide?
1: Pro mě je nejdražší koníček muzika, hudba, nákup nástrojů a aparatury. To je nekonečný příběh.
0: Super, a co vy? Co je váš koníček, za který utrácíte plno peněz a vůbec vám to nevadí? Dejte vědět a mějte skvělé úterní ráno. Na Hané k vám jako na koně právě teď přijíždí Madonna a po 7:15 v kalendáři bude i střihoruký Edward. Víte ještě, kdo to byl?
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Možná si úterní snídaně chystáte sami, možná vám je partner, partnerka nesou do postele nebo vám dobroty nachystá hotelový personál, protože si užíváte komfort na dovolené, na hotelu nebo na penzionu. U toho vám nahané zahrajeme další ranní hity pro vás. Pet Shop Boys, také Daniel Landa. Před 6:30 zkontrolujeme dnešní počasí i dopravu a teď v 6:19 se obracíme ke kalendáři, protože nás zajímá, kdo při úterku slaví.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu. Hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Narozky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus. A vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
2: Edwarde, už jsme tu. Pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
3: Naschle.
0: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton. Dneska má 68. narozky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
4: Jedině na Rádiu Haná.
1: Krytina ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk, kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Rádio Haná CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici. Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

Ranními hity v úterý 25. srpna. My právě teď v 6.30 hrajeme také všem, kteří do práce nebo na ranní brigádu jedou na kole. Po půl sedmé v našem letním cyklospeciálu odhalíme další tip na cyklový let po naší Moravě. Konec konců o cyklistech bude za chvilku také dopravní servis Rádia Hana a teď ještě odbočujeme za naší meteocentrálou. Úterní ráno sebou na Moravě přináší teploty mezi 12 a 16 stupni. Na Bruntalsku, na Šumpersku, taky na Boskovicku teď místy přehaňky. Přes den oblačno, přechodně polojasno, místy může opět lehce sprchnout a denní teploty 18 až 22 stupňů. Doprava. Ranní bezpečnost cyklistů, policie u Otrokovic a odstavené vozidlo u Blanska. Víme, jak se jezdí tady, pěkné úterní ráno. Vyrážíte v těchto dnech brzy ráno do práce nebo na brigádu na kole? Pozor, rána už jsou tmavší, tak hlavně ať vás na silnicích řidiči vidí. Reflexní prvky cyklistů, ty jsou základ. A za snížené viditelnosti samozřejmě musíme rozsvítit světla. Vpředu bílé, vzadu červené. A cyklistky, cyklisté, kde máte možnost, dejte před rušnou silnicí přednost cyklostezce. Na Moravě v úterý ráno fičíme bez vážných nehod a s policejní hlídkou na 34. kilometru D55 u Otrokovic ve směru na Hulín. A také vidíme překážku, pozor na odstavené vozidlo mezi Lípůvkou a Blanskem na úrovni Čertova Hrádku. Sledujeme nehody, radary i statistiky, vytáhneme vás z každé šlamastiky. Rádio Hana.

0: 80. leta a Johnny Hayes just ve vysílání Radio Hana v 6 hodin a 37 minut za chvilku. Galantis, Becky Hill, taky London Beat. Italské leto Radio Hana vám celé prázdniny rozdává dárky zdarma. Už v úterý příští týden někoho z vás pošleme na luxusní výlet do italského Bergama. Ano, šetříme vaše peníze, aby vám zbylo na vaše oblíbené koníčky. Co rádi děláte a co vás stojí hromadu peněz, o tom si se stovkami z vás dneska píšeme na Facebooku Radio Hana. Vaše top reakce projedeme po 6:45. A jestli je vaším koníčkem i cyklistika, tak zesilte rádio právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
0: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
0: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou, a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
0: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
0: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte, my jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné a naším průvodem

0: Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: 18 až 22 stupňů Celsia jsou s rádiem Haná. Dnešní nejvyšší denní teploty, k tomu na obloze oblačno, místy přechodně polojasno, sem tam přehaňky. To je prosím pěkně předpověď počasí pro úterý 25. srpna. Je 6 hodin a 49 minut. Na Moravě se s rádiem Haná probouzíme do nového dne. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Víme, že máme nejlepší posluchače a se stovkami z vás si dneska na Facebooku rádia Haná píšeme o vašich koníčcích. Ptáme se, co rádi děláte? Stojí vás to pořádný balík peněz, ale stejně vám není líto do toho vrážet prachy. Píše Roman, ten sbírá hodinky, říká, že si drží hodnotu, ale za to je prý pořád zlato. Peťa má sbírku nožů, pozor, aktuálně už 645 kusů, to je slušný výkon, Peťas. Další Petr investuje do minerálů, do kytary, do posilovny, také do svého vzdělání, což je pecka. A Kristýna, ta má prý největší slabost pro vánoční svíčky. A říkáme si, proč ne? Nejvyšší čas koupit nějakou vánoční svíčku. Za 4 měsíce touto dobou už bude po Ježíškovi, tak si alespoň tu svíčku zapálíme. A co vy, jaký je váš nejdražší koníček, do kterého s radostí sypete peníze? Pište na Facebook Rádia Haná nebo nahrajte vzkaz na rádiový WhatsApp.
1: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: se svou ranní věrnou Hanou. Vaše rádio přeje dobré ráno, 7 hodina před námi.
1: State ascoltando Radio Ana, dove continua la migliore estate italiana. Riuscirete a vincere un viaggio nella storica Bergamo?
0: Aha. No. Tak to asi znamená, že na Hané pokračuje italské leto. Ano, taky dneska čekáme na soutěžní italský megahit Radio Hana. Jaký to bude, ten uslyšíte za pár vteřin. No ale co konkrétně znamená tohle?
1: State ascoltando Radio Ana, aha, dove continua la migliore estate italiana.
0: Italiana.
1: Riuscirete a vincere un viaggio nella storica Bergamo?
0: Tipnete, co to znamená? Překlad už po 7 hodině. Hit za

0: A vyhlížíme onen soutěžní italský megahit dnešního rána. Je Mambo! Právě a Tomáš Gottwald v 6.57.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 25. srpna. Olomouc bude zelenější, chystá výsadbu stromů, keřů a travnatých ploch na bývalých zemědělských pozemcích v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech. Nejdřív se místa zatravní a sázení stromů a keřů přejde na podzim. Už se dobře jezdí na silnici 46 přes Dolany u Olomouce. Zúžení silnice tu skončilo, veškeré hlavní opravy cesty jsou hotové a ředitelství silnic a dálnic tu tedy ukončilo kyvadlový režim dopravy. Řidiči tu projedou oběma směry bez omezení.
5: Prostějovsko aktuálně.
4: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý příští týden přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 000 obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Po dešti v České republice ubylo sucha, nadprůměrné srážky zlepšily situaci a sucho zůstalo pouze na čtvrtině území. Nejpříznivější stav je v Čechách, sucho naopak dál trápí jih Moravy a stále je málo podzemní vody, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
4: Postup do druhého kola kvalifikace na Grand Slam US Open zvládl přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V noci na dnešek se střetl s Brazilcem Rodriguezem Alvesem a přemohl ho 2-0 na sety. Na dalšího soupeře v kvalifikaci ještě čeká.
2: Počasí.
0: Jdeme na počasí, tipnete si přesný čas dnešního východu a západu slunce na střední Moravě. Odpověď po dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Dnes oblačno, přechodně polojasno, místy přehánky a denní teploty 18 až 22. A východ slunce na střední Moravě 5.56, západ v 19.49.
6: Vaše tělo a mysl volá.
7: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Ranní bezpečnost cyklistů, policie u Otrokovic a odstavené vozidlo u Blanska. Víme, jak se jezdí tady. Pěkné úterní ráno. Vyrážíte v těchto dnech brzy ráno do práce nebo na brigádu na kole? Pozor, rána už jsou tmavší, tak hlavně ať vás na silnicích řidiči vidí. Reflexní prvky cyklistů, ty jsou základ. A za snížené viditelnosti samozřejmě musíme rozsvítit světla. Vpředu bílé, vzadu červené. A cyklistky, cyklisté, kde máte možnost, dejte před rušnou silnicí přednost cyklostezce. Na Moravě v úterý ráno fičíme bez vážných nehod a s policejní hlídkou na 34. kilometru D55 u Otrokovic ve směru na Hulín. A také vidíme překážku, pozor na odstavené vozidlo mezi Lípůvkou a Blanskem na úrovni Čertova Hrádku. Sledujeme nehody, radary i statistiky, vytáhneme vás z každé šlamastiky.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Fresh Garden, milujeme jejich I Want You z 90. 7 hodin 8 minut na vlnách rádia Haná. Haná je vaše také v úterý 25. srpna. Máme hity. K svátku hrajeme Radimům. Po 4:15 zajistíme horoskopy. A teď pro vás máme malou lekci italštiny.
1: Italské léto na Hané.
2: State ascoltando Radio Hana, dove continua la migliore estate italiana. Riuscirete a vincere un viaggio nella storica Bergamo?
0: Tak přátelé, nějak tak to se prý italsky řekne. Posloucháte Radio Haná, kde pokračuje to nejlepší italské léto. Vyhrajete zájezd do historického Bergama. Otázka zní, jak to funguje, ptáte se. My na to odpovíme, jakmile u nás kdykoliv, třeba teď ráno, uslyšíte italský soutěžní megahit, máte za úkol rychle volat studiovou linku Radio Haná. Když se vám to podaří, okamžitě vyhrajete balík pravé italské kávy pro sebe, pro kolegy do práce, pro rodinu a možná právě vás přesně za týden v úterý 1. září pošleme na luxusní výlet do italského Bergama. A tohle je dnešní ranní italský song, který vyhlížíme, který nás rozvlní takhle v úterý ráno. Ale pozor, ono Mambo Italiano původem není vůbec italská písnička. V 60. letech to napsal americký skladatel Bob Merrill. A ten text je směs italštiny, španělštiny, jsou tam prý také různé neapolské výrazy, anebo i vymyšlená slova, no. To jsme nevěděli do teďka. My se vracíme do roku 2000, kdy této melodii dalo moderní zvuk producentské duo Shaft. A tohle milujeme, no de facto už přes čtvrt století. Italské léto, Shaft, Mambo Italiano. Jo a mimochodem, volejte.
3: Radio Haná, soutěž. Volejte studio 585 22.

0: Je mambo, 7 hodin 13 minut, Radio Hana, úterní ráno, jsme rádi s vámi. Ano, tohle je šarmantní, vášnivé italské léto, je mambo italiano a posluchač Zdenek z Prostějovska, konkrétně z Pěnčína. Zdeno, dobré ráno vám přeji.
1: Dobré ráno.
0: Mambo italiano, řekli jsme si, Zdeno, původem není italská písnička. V 60. letech to napsal skladatel Bob Merrill. Tohle je dnešní soutěžní song italského léta. A Zdeno, já to teďka vypnu na chvilku a vy budete mít 3 úkoly. Zaspívat je mambo, mambo italiano, 3x jinak. 3x jiným způsobem, ano?
1: Ano.
0: Tak, nejdřív to zkuste prožít dojemně a romanticky. Je mambo, mambo italiano. Tak, dojemně romanticky, Zdenek z Prostějovska právě teď.
1: Je mambo, mambo italiano.
0: No, dobře. Teďka ve 2 ráno vrací se člověk z hospody a na celou vesnici, na celé město, opilecky.
1: Je mambo italiano.
0: A teď se do toho opřete rokově jako Rammsteini. Pojďte.
1: Mambo.
0: Ještě, pojďte. To jsou takový jako něžní Rammsteini.
2: Italské léto na Hané.
0: Ale Zdeno, od italského léta Rádia Hana jste si právě teď doslova vyspíval balík výborné italské kávy a jste navíc ve hře o pobyt v italském Bergamu, kam vás možná pošleme už příští týden v úterý 1. září. Zdeno, moc děkujeme, že posloucháte, gratulujeme a zase si spolu někdy zaspíváme, dobře?
1: Jo, jo, díky, zatím.
0: Naslyšenou.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: plné plánů a hladové, nebo už po snídani. Ať už máte jakékoliv úterní ráno, celý tým Rádia Haná vám přeje perfektní poslech, hezké vstávání. Je 7 hodin 22 minuty. Na Facebooku Rádia Haná si se stovkami z vás píšeme o našich nejdražších koníčcích, o tom, co rádi děláme a vůbec nás nemrzí za to utrácet peníze. Moc děkujeme, že vysíláte s námi, dejte také vědět na Facebook Rádia Haná nebo se ozvěte na náš rádiový WhatsApp. Naše dopravní centrála, ta taky dneska ráno 100% funguje, je na stopě policejním hlídkám, radarům, také nehodám. Více o tom za okamžik v dopravě Rádia Haná. A teď v 7.22 je tady Martina Kvítko a její hvězdné horoskopy pro vás.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, hvězdy vás vybízí k větší opatrnosti. Bíci, klasika, když se chce, všechno jde. Blíženci, pokud máte splín, tak si to nenechávejte pro sebe. Radci, čekají vás další životní změny a nové příležitosti. Lvi, vždycky umíte dosáhnout těch nejlepších výsledků. Pany, pokaždé víte, kudy kam. Váhy, berte věci tak, jak leží a běží. Štíři, vypadá to, že dnešek bude plný lásky a pohody. Střelci, najděte si nějakou letní zábavu, u které se nezapotíte. Kozorozi, zkuste přehodnotit své úkoly. Vodnáři, vy zase myslete na zadní vrátka. A co my ryby? Skrytý význam začneme hledat i tam, kde vůbec není.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Ráno na Hané.

0: Někdo právě v Rádiu Hana vysílá, někdo zjišťuje zprávy, někdo aktuálně hlídá dopravu na moravských cestách, někdo třeba i právě teď na ranních schůzkách moravským podnikatelům nabízí nejlepší reklamu u nás, anebo utahuje šrouby na vysílači. My všichni, co tady pro vás jsme v Rádiu Hana, jsme sehraná parta, přijeme fantastické úterní ráno, 25. srpen, svátek slaví Radimové, 8:02. Za chvilku v letním servisu důležitá rada, která vám i během závěrečného prázdninového týdne může na dovolené ušetřit hromadu peněz i starostí. A teď je tu další ranní várka informací z našeho meteocentra. Dneska to bude na kraťasy, na tričko nebo na mikinu. Ranní teploty na Olomoucku, Vyškovsku i na Hranicku 12 až 15, přes den oblačno, přechodně polojasno, místy přehaňky a denní teploty 18 až 22.
1: Doprava.
0: Dobré ráno, na Moravě si užíváme ještě relativně pohodový ranní provoz a prázdnější autobusy a tramvaje a to se změní přesně za týden. V úterý 1. září vyrazí školáci do školy a v moravských autobusech i tramvajích to zase bude ta pravá ranní mačkanice. Teď aktuálně bez vážných nehod zdravíme policejní hlídky, které momentálně monitorují provoz, pomáhají a chrání na 253. kilometru D1 u Kujetína a 5 až 10 minutové zpoždění nabereme v silném provozu na 210. kilometru D1 u Holubic ve směru na Brno. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a úsměv na rtech.
1: Rádio Hana.

0: Každé ráno jsme tady pro vás a výjimka není samozřejmě ani v úterý 25. srpna. Dobré ráno vám všem. Na Kroměřížsko, na Hranicko, na Olomoucko nebo také do okolí Valmezu. Posloucháte Radio Hana 7:38. Hudební vzpomínky na Dianu Ross, na její Upside Down pro vás už za pár vteřin. A teď vám pomůžeme vylepšit prázdniny a hlavně ušetřit si spoustu peněz a starostí.
1: Radio Hana a letní servis.
0: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?

0: Nemiluju.
1: Tenhle X ve vysílání rádia Hanám 7.49 jsme s vámi také v úterý 25. srpna. Z radostí vás provázíme dnešním ránem, kdy také hodnotíme vaše nejdražší koníčky. O tom si teď se stovkami z vás píšeme na Facebooku rádia Haná. Zapojte se i vy. Pro zajímavost, jaký je nejdražší koníček našeho produkčního Davida, Davo?
2: Pro mě je nejdražší koníček muzika, hudba, nákup nástrojů a aparatury. To je nekonečný příběh.
1: Potvrzuju, produkční David je váš tebý kytarista. A co vy, co je váš koníček, za který utrácíte plno peněz a vůbec vám to nevadí? Dejte vědět, věnovat se tomu budeme určitě i po 8. hodině. A hlavně mějte s námi skvělé úterní ráno. Na Hané k vám právě teď jako na koni válají Maroon 5, Christina Aguilera, dáme si jejich Moves Like Jagger a chystáme i další zprávy rádia Haná před 8. hodinou. Přerovský zimák čeká velká proměna. Jaká a za kolik?
3: Rádio Haná.
4: Víme, co se děje

0: Před 8 hodinou se vám na vlnách Rádia Haná věnuje Belinda Carlisle. Děti vstupují do posledního týdne prázdnin, tak jsou ještě doma u babičky, u dědy, možná na táboře nebo na dovolené s rodiči. A přesně za týden budou ty naše děti říkat dobré ráno, paní učitelko, dobré ráno, pane učiteli. Ano, hrajeme taky všem rodičům, kteří tento týden ještě kupují sešity, pravítka, tušky, pera, batohy. A nezapomeňte ani na přezůvky, nebo třeba na tenisky do těláku. Domluveno?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A naše děla takhle po ránu za 8 hodinou rozjíbe hit za hitem po zprávách Miley Cyrus tým. A do našeho ranního italského týmu, protože pokračuje italské léto Rádia Haná, se brzy přidá Umberto Tozzi, uvidíme, kdy to bude. Víc o italském létě, o výhrách, o soutěži na webu Rádio Haná.cz. Zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald v 7.55.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Je úterý 25. srpna. Mluvilo se o jedné brutální vraždě, nakonec měl mladiství na krku dvě. Olomoucký krajský soud včera uložil chlapci 9,5 roku vězení z nejvyššího možného 10letého trestu. Chlapec se děsivých činů dopustil loni v Zábřeze a v Uničově. Bylo mu 15 let. V Uničově napadl 3. října na chodníku 51letého muže a kopal mu do hlavy. Ten na následky zemřel v nemocnici. V Zábřeze napadl 2 týdny poté 57letého muže. Náhodně na ulici. Udupal ho a vzal mu cigarety. U soudu mladík prohlásil vinu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Velkou proměnou projde zimní stadion v Přerově. Rekonstrukce za 70 milionů korun se zaměří na chlazení a ledovou plochu, což zajistí výrazně úspornější a spolehlivější provoz sportoviště. Radní nově schválili záměr na vypsání zakázky. Při modernizaci přerovského zimáku vznikne nová ledová plocha s moderními bezpečnostními mantinely. Město navíc plánuje vytvořit víceúčelový povrch pro letní sporty. Práce mají začít v první polovině roku 2027.
3: Sport.
5: Zápasy druhého kola má na programu dnes Český fotbalový pohár a uvidíme i střet klubů z našeho regionu. V MOL Cupu třetiligový Uničov vyzve na domácím trávníku prvoligový Zlín. Výkop tohoto utkání je v 17.30.
3: Počasí.
0: Zkuste se právě teď zhluboka nadechnout. Tak co, jak se nám na Moravě dýchá? Co aktuální čistota vzduchu? Zaměříme se na to po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 18 až 22, místy přehaňky, většinou oblačno, přechodně polojasno. A co kvalita vzduchu? V Olomouci, v Blansku, také v Uherském Hradišti je hodnocena stupněm 2A jako přijatelná. A například ve Vyškově, ve Velmezu a také ve Svitavách je to ještě o stupeň lepší. Tady kvalita vzduchu 1B, tedy velmi dobrá až dobrá. Dobré ráno, na Moravě si užíváme ještě relativně pohodový ranní provoz a prázdnější autobusy a tramvaje a to se změní přesně za týden. V úterý 1. září vyrazí školáci do školy a v moravských autobusech i tramvajích to zase bude ta pravá ranní mačkanice. Teď aktuálně bez vážných nehod zdravíme policejní hlídky, které momentálně monitorují provoz, pomáhají a chrání na 253. kilometru D1 u Kujetína a 5 až 10 minutové zpoždění nabereme v silném provozu na 210. kilometru D1 u Holubic ve směru na Brno. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a úsměv na rtech.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio.

18 až 22 stupňů Celsia jsou s rádiem Haná dnešní nejvyšší teploty, k tomu na obloze oblačno, místě přechodně polojasno. No a ty květiny, o kterých zpívá Miley Cyrus, ty budou zalité, protože sem tam čekáme přehaňky i teď ráno. To je předpověď počasí pro dnešní společné úterý 20.

0: probudili spolu do nového dne. Jsme rádi, že jste u toho s námi. Za chvilku vzpomínky v kalendáriu mimo jiné na střihorukého Edvarda. A teď klikáme spolu na Facebook Rádia Hana. Víme, že máme vás, nejlepší posluchače, a se stovkami z vás si dneska píšeme o vašich koníčcích. Ptáme se, co rádi děláte. Stojí vás to balík peněz, ale stejně vám do toho koníčku není líto vrážet prachy. Píše třeba Roman, ten sbírá hodinky, říká, že ty hodinky si moc hezky drží hodnotu. Peťa má sbírku nožů, pozor, aktuálně má prý 645 kusů nožů, to je slušná sbírka Peťas. Další Peťa investuje do minerálů, miluje taky kytary, posilovny anebo vzdělání, takže investice do sebe. A Kristýna má největší slabost pro vánoční svíčky. A vlastně proč ne? Nejvyšší čas koupit nějakou vánoční svíčku. Za 4 měsíce touto dobou už bude po Ježíškovi, tak si aspoň něco zapálíme. A co vy, jaký je váš nejdražší koníček, do kterého s radostí sypete prachy? Pište na Facebook Rádia Hana nebo nahrajte vzkaz na náš WhatsApp, je to jednoduché.
1: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Tak taky si zpíváte s kapelou Tým, držíme vám místo ve vysílání Rádia Haná. Je 8.15, čtvrt na 9, dobré ráno. Možná si úterní snídaně chystáte sami, možná vám i partner nebo partnerka donesli do postele, nebo vám dobroty nachystal hotelový personál, protože si užíváte během posledního prázdninového týdne komfort na dovolené a ten zasloužený odpočinek. Tak také ke snídaně vám zahrajeme další hity na vlnách Rádia Haná. Shakira, fotbalovka, Vaka Vaka, bude také rockový Bon Jovi. Za chvilku pro vás budeme mít také společnou kontrolu meteocentrály, vydáme se i na ranní silnice a předtím gratulace. Ptáte se komu?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu. Hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Narozky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus. A vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
2: Edwarde, už jsme tu. Pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
3: Naschle.
0: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton. Dneska má 68. narozky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.

Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
3: Rádio Haná.
4: Vaše letní rádio.

0: Bon Jovi a jeho parta. To nejlepší z 80. let pro vás na vlnách Radio Hana. 8.25. Zásobujeme vás ranními hity také v úterý 25. srpna. Hrajeme všem, kteří dneska do práce nebo na ranní brigádu jeli na kole. Po 8:30 v našem letním cyklospeciálu odhalíme další tip na cyklový lety po naší Moravě. A teď odbočujeme za naší Meteo centrálou. Úterní ráno sebou na Moravě přináší přehánky, teploty 13 až 16. Přes den oblačno, přechodně polojasno, místy může opět lehce sprchnout. Čekáme další přehánky a naměříme 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Úterní provoz v Olomouci a v okolí. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáte silnější provoz na Velkomoravské třídě kosmonautů, také na Chválkovické ulici. Kousek za městem hlídá policie u Skrbeně, na mostě přes dálnici a díky vám víme i o bouračce. Pozor, mezi Velkým Týncem a Grigovem opatrně projedeme. Sledujeme nehody, radary i statistiky, vytáhneme vás z každé šlamastiky.
1: Radio Hana.

0: 3 minuti dopo il devante, Anais, vame, dobre uterini rano.
1: State ascoltando Radio Ana, dove continua la migliore estate italiana. Riuscirete a vincere un viaggio nella storica Bergamo?
0: A říkáte si, co znamená i tady tyhle věty? No, pokračuje italské letorália Haná. My jsme si už dneska ráno pustili, anebo nepustili soutěžní italský song. Co myslíte? Čeká nás v nejbližších minutách, nebo už dneska ráno byla? A hlavně, co znamená i tady tyhle věty?
1: State ascoltando Radio Ana, dove continua la migliore estate italiana.
0: No,
1: riuscirete a vincere un viaggio nella storica Bergamo?
0: Bergamo! To je důležité slovo. Taky o tom nahané po 3:45 a teď máváme všem milovníkům cyklistiky. Jste to i vy?
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
3: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
3: Trekové a horská kola bych doporučil.
0: A kde to začíná a kde to končí?
3: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné, pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na nadhlednu.
0: Co všechno po cestě potkáme?
3: Potkáme vodní nádrž, potkáme nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se nadhledna, potkáme řeku, říčku Březnou, a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
0: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
3: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
0: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
3: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.
9: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Kapela Colors, děkujeme za jejich megahit Human z roku 2008 ve 8:45 ve vysílání Rádia Hana. Hana je vaše. Také v úterý 25. srpna máme hity, k svátku hrajeme Radimum. Za dveřmi je dnešní procházka pamětí, po 9. hodině budou megahity milénia a teď pro vás máme malou lekci italštiny. Dobře, poslouchejte.
1: Italské léto na Hané.
2: State ascoltando Radio Hana, dove continua la migliore estate italiana. Riuscirete a vincere un viaggio nella storica Bergamo?
0: Super, tak nějak tak to se prý italsky řekne. Posloucháte Radio Hana, pokračuje italské léto. Vyhrajete zájezd do italského Bergama? To je tahle ta věta.
2: State ascoltando Radio Hana, dove continua la migliore estate italiana. Riuscirete a vincere un viaggio nella storica Bergamo?
0: Bergamo? Bergamo, ano, jak to funguje? Jakmile u nás ráno uslyšíte italský soutěžní megahit, máte za úkol rychle volat studiovou linku a když se to podaří, okamžitě vyhrajete balík pravé italské kávy a možná právě vás přesně za týden pošleme na luxusní výlet do italského Bergama. Tuhle písničku Shaft Mambo Italiano jsme si už dneska ráno, bylo to po 7. hodině, pustili a dovolal se Zdeněk z Pěnčína. Takhle to dneska po 7. vypadalo. Byla to zábava. Tohle je dnešní soutěžní song italského léta. A Zdeno, já to teďka vypnu na chvilku a vy budete mít tři úkoly. Zaspívat je mambo, mambo italiano, třikrát jinak. Třikrát jiným způsobem, ano?
3: Ano.
0: Tak, nejdřív to zkuste prožít dojemně a romanticky.
3: E mambo italiano.
0: Ve dvě ráno vrací se člověk z hospody a na celou vesnici, na celé město, opilecky. A teď se do toho opřete rokově jako Rammstein. To jsou takový jako něžní Rammstein.
1: Italské léto na Hané.
0: Zdeno, od italského léta Rádia Hana jste si právě teď doslova vyspíval balík výborné italské kávy a jste navíc ve hře o pobyt v italském Bergamu, kam vás možná pošleme už příští týden v úterý 1. září. Zdeno, moc děkujeme, že posloucháte, gratulujeme a zase si spolu někdy zaspíváme, dobře?
3: Jo, jo, díky.
0: Naslyšenou.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: klidné nebo uspěchané, volné nebo plné plánu, hladové nebo už po snídaně. Ať už máte jakékoliv úterní ráno, celý tým Rádia Haná vám přeje perfektní poslech, teď je 8.55. Na Facebooku Rádia Haná si dneska se stovkami z vás píšeme o našich nejdražších koníčcích, o tom, za co utrácíme peníze a vůbec nám to nevadí, tak děkujeme, že vysíláte s námi, pokračujte v diskuzi. Dneska ráno se do italského leta Rádia Haná, jak jsme slyšeli před chvilkou, zapojil, zaspíval si a balík kvalitní kávy vyhrál Zdeněk z Prostějovska. V letním servisu Rádia Haná jsme po půl osmé poradili, jak si na dovolené ušetřit peníze i starosti při půjčování auta. A další ranní topku Rádia Haná spolu rozproudíme zase zítra před 6. hodinou. Těšíme se.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A dnes po 9. hodině hit za hitem. Všechny vás zveme nejenom k poslechu, ale i k tomu, abyste se zapojili do vzpomínkové show Procházky paměti Rádia Haná. Stejně jako Kýni, Superstar. Toužíme po další výhře v italském letě Rádia Haná, tentokrát s Umbertem Tocim. Ať máte překrásné dopoledne, přeje celý tým Rádia Haná. 8.56, Tomáš Gottwalta, nové zprávy.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Hejno plameňáků v zoo Olomouc se rozrůstá, vylíhlo se tu 7 mláďat a všechna se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
2: Přerov aktuálně.
4: Světelnou křižovatku ulic Kojetínská a Husova v Přerově čeká modernizace. Práce za skoro 10 milionů korun mají začít v roce 2027 a přinesou ledná věstidla, videodetektory či bezdotyková tlačítka pro chodce i cyklisty. Je úterý a to znamená, že najdeme na pultech nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? Informace o stavbě, která omezila dopravu v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem, nebo třeba výsledky běžeckého závodu na Svatý Hostýn. Dnes v novém vydání týdeníku Kroměřížska.
5: Hlas lidu.
4: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni. Ukazuje to průzkum Provident.
3: Sport.
4: Svůj čtvrtý zápas ve skupině B na domácím mistrovství Evropy dnes odehrají české volejbalistky. Na kontě mají 2 výhry a 1 porážku a jsou na 2. postupové příčce. O další body do tabulky se střetnou s Ukrajinou. Dnes od 19 hodin.
3: Rádio Haná.
5: S námi máte přehled
2: i v úterý.
3: Počasí.
0: Jdeme na počasí, tipnete si přesný čas dnešního východu a západu slunce na střední Moravě. Odpověď po dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Dnes oblačno, přechodně polojasno, místy přehánky a denní teploty 18 až 22. A východ slunce na střední Moravě 5.56, západ v 19.49.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
0: Úterní provoz v Olomouci a v okolí, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáte silnější provoz na Velkomoravské třídě kosmonautů, také na Chvalkovické ulici. Kousek za městem hlídá policie u Skrbeně na mostě přes dálnici a díky vám víme i o bouračce. Pozor mezi Velkým Týncem a Grigovem, opatrně projedeme. Sledujeme nehody, radary i statistiky, vytáhneme vás z každé šlamastiky.
3: Rádio Haná.

0: Jednoduše, vy jste naši superstar, celou hodinu vám mezi 9. a 10. hrajeme hity z jednoho roku v Procházce pamětí, to začíná právě teď.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: A bereme to hned od podlahy, celou hodinu se vracíme do roku, kdy od Anety Langerové, Šárky Vaňkové, nebo kdo tam ještě byl, Samer Issa tam taky byl, ano. A od dalších a od dalších slyšíme superstárské hvězdy, tahle písnička dohrála a tehdy o prázdninách nás opouští velká hvězda našeho hokeje.
3: Ivan Linka má obrovský respekt hráčů. On sám byl vynikající hráč a typově on byl skutečně hráč. On nebyl sportovec, on byl hráč. On hrál hokej jako hru, ne jako sport.
0: Procházce pamětí Rádia Hana, dneska vzpomínky i na pana Ivana Hlinku a teď se k hudebnímu Bully připravují Jam & Spoon. Dáme si jejich Set Me Free. Domluveno? Přejeme hezké dopoledne a ptáme se, odhalíte rok, do kterého vás celou hodinu zveme?
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: Bylo 4:10, krásně nám to hraje, Procházka paměti Rádia Hana s vámi. Naše vysílání je mezi 9. a 10. hodinou a plné megahitu milénia, to nejlepší z jednoho roku. Procházka paměti Rádia Hana se dneska s vámi vrací do roku, který je ve znamení tohoto hitu, hitu Weekend. Je to hymna všech, kteří už se od pondělka těší na pořádně napumpovanou víkendovou party. A možná nevíte, že při tvorbě tohoto hitu si Michael Gray pomohl 80-kovými vokály, takže pozor, tohleto je originál z roku 1983. A když slyšíme tohle, tedy tento vydařený remix Michaela Graye se zpěvačkou Shannou, což nám právě dohrálo, tak tehdy do hokejového nebe odchází legenda, někdejší hráč i kouč nároďáku Ivan Hlinka. A když se po té smutné události potom poprvé sešli na ledě naši reprezentanti, tak se stalo tohle.
1: Hokejisté se společně na ledě objevili v Karlových Varech v pátek dopoledne. První oficiální trénink zahájila státní hymna. Hráči vyjeli na led v dresech s černou nášivkou s číslem 21 na dresech. A nějaké podobné symbolické gesto připravují i pro světový pohár.
0: Tedy v Procházce paměti Rádia Hana dneska vzpomínky na rok, kdy odchází Ivan Hlinka. Co se mu tehdy stalo a jak se vlastně dostal k hokeji? Co myslíte vy? Odpověď už za chvíli. Po stopách tohoto slavného hokejového stratega se spolu rádi vydáme také po 9:30 a z hudební střídačky vyskočí Black Eyed Peas, Green Day nebo Huba Stank. Ladíte vzpomínkovou show, Procházku paměti Rádia Hana, každé všední dopoledne pro vás. Best of Kaz jednoho roku. Přesně to všichni zbožňujeme.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

0: CZ. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michal Nesvadba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
6: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
5: Tak jdeme!
6: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
10: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Haná, procházka pamětí.
13: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: něco děje. Někdo právě vysílá, někdo právě v redakci pro vás zjišťuje zprávy, někdo hlídá dopravu, to je naše dopravní centrála. Někdo moravským podnikatelům z našich kolegů tak nabízí nejlepší reklamu, aby jim to všechno fungovalo. No a třeba naši technici tě právě teď utahují šrouby na vysílači, abyste nás ještě lépe slyšeli. Jsme tady pro vás, Radio Hana je sehraná parta, která přeje fantastické úterní dopoledne. Je s kapelou Huba Stank. Když poprvé slyšíme jejich romantický megahit Reason, který teď doputoval do vašich uší, tak tehdy v tom roce slyšíme smutnou zprávu. Při tragické dopravní nehodě umírá člověk, který celý svůj život zasvětil hokej a byl v tom setsakramensky dobrý.
1: Jsem měl tu výhodu, že jsem se narodil nebo vyrůstal ve městě, kde hokej je velmi populární a byly k němu velmi dobrý podmínky. Samozřejmě člověk ten sport v mém případě hokej musí mít rád, to určitě bez toho to nejde. No samozřejmě musí tomu i něco dát, no a on to pak najednou je tak samo, že člověk neví ani, jak do toho spadne.
0: To byl Ivan Hlinka, který do hokejového nebe odchází v srpnu o prázdninách toho roku, do kterého se vracíme. Třeba Robert Záruba, kdybychom si ho teďka zavolali do vysílání Rádia Hana, tak ten si ten rok určitě pamatuje, stejně jako si vzpomíná na nasazení, na přístup Ivana Hlinky. Roberte.
2: Ivan Hlinka má obrovský respekt hráčů. On sám byl vynikající hráč. A typově on byl skutečně hráč. On nebyl sportovec, on byl hráč. On hrál hokej jako hru, ne jako sport.
0: Ve kterém roce odchází do hokejového nebe Ivan Hlinka? Bylo to teď o prázdninách v srpnu, zajímá nás ten konkrétní rok. Naším rádiovým teleskopem se v procházce paměti Rádia Hana dál díváme celou hodinu do jednoho roku. Před 10. hodinou ten rok samozřejmě odkryjeme, prozradíme. A ještě předtím tady bude trošku divočina. Ruslana, Wild Dances, jsou za chvíli. Hrajeme do práce, na dovolenou a taky za volant. Tohle je vaše Rádio Hana.
3: Rádio Hana a procházka paměti.

0: hudba je na vlnách rádia Hana, naše radost. Ladíte Procházku pamětí, naší vzpomínkovou show v 9.50 mezi 9. a 10. každé přední dopoledne, to nejlepší z jednoho roku. Pomalé songy, rychlé megahity, romantika i taneční pecky, to všechno je Procházka pamětí. Za námi balada od G8, vrak trochu lásky mezi nás. Zaspívali jsme si zborově tady v rádiu Hana úplně všichni. A teď je před námi poslední indicie roku, do kterého se vracíme. Když nevíte, co dát sourozenci k narozeninám, jaký dárek, když už jste fakt v koncích, tak mu můžete napsat báseň, anebo pro něj rovnou složit celou písničku. Vracíme se do roku, kdy tohle pro svého bratra dělá tahle britská hvězda, zpěvačka Natasha Bedingfield. A když jejímu bráchovi bylo 14 let, tak mu chtěla připomenout, že celý život má ještě před sebou a že ten jeho příběh zatím nikdo nenapsal. Je prostě jenom na nás, co uděláme s tím naším životním příběhem. A je to pravda. Natasha Bedingfield, Unwritten ve vysílání Rádia Hana a v Procházce pamětí. Právě teď.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok 2004.

0: svého bráchu. Tak tohle to je Natasha Bedingfield. Vracíme se do roku v Procházce pamětí Rádia Hana, kdy vydává své Unwritten. Tohle jsme si užili takhle před 10. hodinou. Vedle mě už se vrtí hezky, tanečně, kroutí také Martina Kvítko. Hezky dopoledne.
1: Zdravím všechny, Natasha Bedingfield, a vlastně ty říkáš, že napsala písničku, ano, pro bráchu, a vlastně ano, ta písnička se jmenuje Nenapsáno. Unwritten.
0: A víš, jako proč?
1: Jakože nenapsala
0: ale
1: jsem
0: víš
1: to.
0: Proč? Ale víš proč? Ono to má vlastně jako velmi jednoduché poselství. Typně si.
1: Tak já si myslím, jako že napsala, nenapsala, oblečená, neoblečená, učesaná, neučesaná.
0: Chytrá hora.
1: Že Natasha Bedingfield, taková královna kolobiška první.
0: Když mu bylo 14, to nám chtěla připomenout, že celý život má ten brácha ještě před sebou, že ten příběh životní jeho ještě nikdo nenapsal a je jenom na něm, co s ním udělá. Takže právě proto Unwritten Procházce paměti Rádia Hana.
1: Tak to je ale krása. A dneska ještě teda jedna vzpomínka, speciální hokejová vzpomínka v Procházce paměti.
0: To, co už bohužel máme dopsáno, tak to je životní příběh člověka, který byl, troufám si říct, pořád je pro český hokej velmi důležitý, ale už se na nás kouká z hokejového nebe.
2: Jsem měl tu výhodu, že jsem se narodil nebo vyrůstal ve městě, kde hokej je velmi populární a byly k němu velmi dobré podmínky. Samozřejmě člověk ten sport, v mém případě hokej, musí mít rád, to určitě bez toho to nejde. No samozřejmě musí tomu i něco dát, no a on to pak najednou jde tak samo, že člověk neví ani, jak do toho spadne.
0: Kdo to byl?
1: Hokejový trenér, hokejová legenda, vzpomínka na Ivana Hlinku, který měl v srpnu toho roku, do kterého se vracíme, tragickou nehodu a bohužel už není mezi námi.
0: Já tomu nevěřím, že už je to 22 let, co nás opustil tento významný člověk a trenér, takže 22 let dá se velmi snadno dopočítat, do kterého roku se dneska vracíme, mezi 9. a 10. v Procházce paměti.
1: A když vzpomínáme na Ivana Hlinku, dneska je to rok 2004. Hit za hitem, hit
0: za hitem. Další Procházka paměti zítra po 9. dnes po 10. opět a Radeček, taky Metallica.
1: Snad nás čeká také italské léto na Hané a bude zamilované.

0: žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Necháváte si v noci otevřené okno? Jestli ano, tak pozor na netopíry. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopírů nyní čelí záplavě telefonátů, hlavně z Olomoucka, že lidem vletěli domů netopíři. Už dopředu radí, ať se je nesnažíme odchytávat, protože riskujeme pokousání. Většinou stačí zhasnout a odejít z místnosti. Netopíři běžně vyletí sami otevřeným oknem zase ven. Pokud ne, pak už je třeba volat odborníka, píše deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak to bude s dostavbou dálnice D35 do Mohelnice? Stavba chybějícího úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí může začít příští rok a potrvá 5 let. Ředitelství silnic a dálnic počítá s otevřením nejdříve v roce 2031. Zatím musí řidiči vydržet. Ministerstvo dopravy chce podepsat smlouvu s vítězným stavitelem úseku dálnice D35 letos v listopadu. Ředitelství silnic a dálnic ovšem varuje, že případná odvolání neúspěšných firem mohou dostavbu klíčového úseku odložit až na rok 2032.
2: Blansko aktuálně.
3: Místo plné kroužků a zábavy v Blansku už bude brzy hotové. Vrcholí rekonstrukce střediska volného času Senzáro. Prošlo vnějšími i vnitřními úpravami. Běžný provoz a kroužky v novém prostoru začnou 5. října.
1: Sport.
3: Mrkneme se na přípravu hokejistů z našeho regionu na novou sezónu. Bobři z Valmezu hrají s Dubnicou, šumperští draci s Kroměříží, prostějovští jestřáby na ledě soupeře s Opavou a zlínští berani hrají venku s Nitrou. Tyto přípravné zápasy začínají dnes v 18 hodin.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Zkuste se právě teď zhluboka nadechnout. Tak co, jak se nám na Moravě dýchá? Co aktuální čistota vzduchu? Zaměříme se na to po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 18 až 22, místy přehaňky, většinou oblačno, přechodně polojasno. A co kvalita vzduchu? V Olomouci, v Blansku, také v Uherském Hradišti je hodnocena stupněm 2A jako přijatelná. A například ve Vyškově, ve Velmezu a také ve Svitavách je to ještě o stupeň lepší. Tady kvalita vzduchu 1B, tedy velmi dobrá až dobrá. Bezpečnost cyklistů na moravských cestách, také policie v Olomouci, v Letovicích a nebo v Šumperku. Víme, jak se jezdí tady. Prázdniny pomalu končí, rána bývají tmavější, rozednívá se později. Pokud v těchto dnech vyrážíte brzy ráno do práce nebo na ranní brigádu, nezapomínejme na reflexní prvky a taky na světla. Vpředu bílé, vzadu červené. A tam, kde máte možnost, dejte před rušnou silnicí přednost cyklostezce. Bude to bezpečnější. Teď aktuálně jezdíme bez vážných nehod, to i díky policejním hlídkám v Olomouci na Šternberské za OM. Hlídají také v Letovicích na pražské úruční automičky anebo v Šumperku u pošty na Zábřežské. Jedeme s vámi, prostřednictvím vašich repráků posíláme další dopolední hity.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll be right back.

0: Nejlepší hudební výběr, taky v úterý hrajeme samozřejmě úplně všem. Do práce, na brigádu, ještě třeba na dovolenou a hrajeme taky našim dětem. Tak přátelé, je to tady, prázdniny neúprosně finišují za týden. Jdeme na věc. S rádiem Hana taky jdeme na ty nejlepší akce v regionu. Ještě se na ně podíváme v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a bavte se.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
11: Radio Hana.
12: Jsme online na radiohana.cz.

bude kapela Queenie. Bude to vlastně oslava jejich 20. narozenin a zároveň připomínáme 40 let od posledních koncertů klasických Queenů s Freddiem Mercurym. Je to vzpomínka na to legendární Magic Tour z roku 1986. Takže Queenie a jejich 20 let tour už zítra na olomoucké pevnostce. Tahle ta velkolepá show začíná ve 20 hodin. No tak

0: nejlepší guláše pro děti, taky skákací hrady, cirkus nebo jumping. Budou i revivalové kapely a vůbec zábava, u které nebude chybět Radio Hana, takže potkáme se v Bystročicích u Sokolky už tuto sobotu.
1: Radio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
5: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu? Luskni. Koloběžku nebo spotřebič? Luskni a máš. Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: Nová sezóna.

0: CCC.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
3: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Olomoucký report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš...

teď Harry Styles, nahané za chvilku zprávy a v nich mimo jiné pozvánka na jedno velmi speciální rozloučení s prázdninami, které v Olomouci chystají hasiči a policisté. A taky jedno zajímavé téma, zákaz mobilů ve školách, ano nebo ne. Podrobnosti za chvilku a po 11. hodině nahané.

0: frčí italské léto, možná už v další hodině, Umberto Tozzi a další várka těstovin. Rozhodně poslouchejte dál. Rádio Hana, teď je 10.55.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Rozloučení s prázdninami připravilo dětem město Olomouc. Na Horním náměstí zažijeme dnes od 13 hodin do 17.30 odpoledne plné soutěží, atrakcí a akčních ukázek práce hasičů i policistů. Najdeme tu velký zábavní program.
1: Olomoucko aktuálně.
3: Jízda po silnici 46 přes Dolany u Olomouce už je v pohodě. Zúžení silnice tu skončilo. Veškeré hlavní opravy cesty jsou hotové a ředitelství silnic a dálnic tu tedy ukončilo kyvadlový režim dopravy. Řidiči tu projedou oběma směry bez omezení.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na budoucí plošný zákaz mobilů ve školách se školy připravují už nyní, jak píše Deník. Školy v Česku mají už aktuálně vlastní pravidla. Místo zamykání mobilů vytvářejí relaxační zóny, knihovničky či pořizují ping-pong, aby děti odtáhly od obrazovky. Po dešti v Česku ubylo sucha. Nadprůměrné srážky zlepšily situaci a sucho zůstalo pouze na čtvrtině území. Nejpříznivější stav je v Čechách. Sucho naopak dál trápí jih Moravy. A stále je málo podzemní vody, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
3: Zápas o postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry dnes čeká na Grand Slamu US Open duo Muchová-Menšík. Olomoucká rodačka a prostějovské ESO vyzvou na betonu v duelu o postup francouzsko-salvadorský pár Mladenovičová a Révalo. Utkání začíná po 17. hodině.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami do letních 25 stupňů. Tropické třicítky se do konce srpna ještě vrátí, ale maximálně na dva dny. Nejspíš to bude ve čtvrtek a v pátek. Mimochodem, v pátek nás navíc čeká úplněk a jako bonus částečné zatmění měsíce. Tak co, už víte, kde budete koukat na noční oblohu?
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce srpna. Nová světelná signalizace bude například na přechodu u Soudu anebo na křižovatce u Drápala, což znamená, že semafory jsou tady dál mimo provoz. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané máme jasno, co se kde děje v našem regionu. Samozřejmě taky teď s kapelou Kryštof ve 11:15, kdy vás všechny zdravíme. Připomínáme, že v Olomouci na Letňáku nás zrovna dneska večer čeká hospodský kvíz na téma nultá léta. To znamená, že probereme roky 2000 až 2009. To je doba, kdy jsme třeba zažívali nástup sociálních sítí, anebo jsme koukali taky na první reality show na televizních obrazovkách. No a o víkendu budeme mít Tršické hody a to je taky super akce. V sobotu večer například Bon Jovi Tribute, v neděli potom třeba Tereza Mašková a speciální program pro děti a hlavně v neděli tradiční tršický žabák. Takže závod vozítek a koleček všeho druhu a samozřejmě pro všechny. Tak můžeme vyrazit, kam budeme chtít. Dál vám přejeme hezké dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: 1. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Skeleto nahané, ano, snad ještě před 12. uvidíme. A teď další letní téma. Půjčené auto na dovolené v cizině. Ano nebo ne?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: nebo kolem poledne těstoviny. A je ve hře i třídenní pobyt, výlet pro dva přímo do italského Bergama. Víc se dozvíme na radiohana.cz. Už za okamžik nám zaspívá Umberto Antonio Tozzi, ano, tak zní celé jeho jméno. Umberto Tozzi, slavný italský zpěvák, hvězda 70. a 80. let. Umberto má mimochodem 3 děti a konkrétně jeho syn Gianluca dělá taky do muziky, dělá hudebního producenta. Tak pokud chcete vyhrát těstoviny, tak volejte, protože Umberto Tozzi to rozjede už za pár vteřin. 585 22 55 88. Hodně štěstí!
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: tak zamilovaný, úžasný italský borec. Tady u nás nahne Umberto Tozzi.
1: Italské léto nahne.
0: No a v tuhletu chvíli další italské léto nahané, další možnost něco vyhrát. Já v tuhletu chvilku zdravím, na drátě máme Martičku z Konice. Buongiorno, dobrý den.
2: Ahoj, já vás zdravím.
0: Tak Martičko, byl tady Umberto Tozzi a my si dáme takovou malou lekci italštiny. Co myslíte, jak se řekne italsky miluji tě? Je to ti amo anebo come stai? Co myslíte?
2: Ti amo.
0: No a že prý neumíte italsky, ti amo, miluju tě. Come stai, kdyby náhodou jste do té Itálie s náma jela, do Bergama, tak come stai znamená, jak se máš, nebo jako jak se vede. Takže come stai, jak se máš.
2: Prima, a potom, to se ještě chytám.
0: Jo, a pak jenom někomu řekneš, ti amo, miluju tě. A milujeme samozřejmě italské léto na Hané. Je ještě úplně velmi, velmi jednoduchá otázka. Hlavní město Itálie, Martičko, co myslíš, je to Řím nebo Bergamo?
2: Samozřejmě, že je to Řím.
0: Je to Řím, ale dalo by se říct, že to hlavní město kávy je Bergamo v tomto případě, protože tam vás vezmeme na ten speciální výlet, na ten třídenní pobyt. Když to vyjde, že vy už jste v podstatě napůl ve hře, že jste se dovolala, vyhrála jste u nás teda těstoviny, kafe rozdáváme ráno a když se ještě zaregistrujete, tak jste opravdu jako našlápnutá dobrým směrem. Na radiohana.cz je ten správný odkaz, takže doporučuji ještě mrknout se, zaregistrovat se a třeba tam ten výlet do toho Bergama, do té Itálie cinkne. Takže Martičko, budeme držet palce. Jú?
2: Perfektní, díky moc.
0: Mějte se krásně. Čau, ma bella. Ahojte.
2: Čau, bella. Ahoj.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.
4: Léto na Hané.

0: Nahne za okamžik zprávy, polední zprávy, informace z Olomouce, z Přerova nebo také ze Šumperka. Ano, nejvíce zpráv z našeho regionu a po 12. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Nejlepší hudební výběr bude třeba Miley Cyrus.

0: a na Hané jedeme dál. Teď je 11.57.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení. Uklidňuje se situace v Pryznicových lázních v Jeseníkách po hromadném onemocnění klientů střevní chřipkou. Hygienici tu k 21. srpnu evidovali 142 případů. U pacientů potvrdili noroviry. Zdroj nákazy dál zjišťují. Vzorky jídla byly v této věci v pořádku. Sport. Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
1: Asi je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
0: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
2: Počasí. Víme, jak bude, tak všelijak. Na Moravě dál hodně proměnlivá oblačnost, to znamená, že někdy se může ukázat sluníčko, ale když bude víc mraku, ojediněle čekáme i přehánky. Teploty dnes a zítra maximálně do 25 stupňů, na horách by to mělo být nejčastěji kolem 18. Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar potkáme taky v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Štrmberské. A ještě se podíváme do Přerova, tady se opravuje nábřeží Edvarda Beneše až do konce září. Je to poměrně rozsáhlá rekonstrukce a zrovna tento týden až do 28. srpna tady platí úplná uzavírka, takže objížďky vedou oficiálně po ulici Odpolední a Dluhonská. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Robbie Williams a nebo Adonis.
1: Poledne nahané.
2: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Rádio Hana.

0: jako by ten zítřek nikdy nepřišel. If tomorrow never comes, takhle nám zpívá Ronan Keaton na Hané. Za chviličku Black Box nebo Dua Lipa a teď už taky dnešní oslavenci.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu. Hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Narozky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus. A vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
3: Edwarde, už jsme tu. Pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
4: Naschle.
2: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton. Dneska má 68. narozky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium.

Jsme tu s vámi a pro vás Rádio Hana. Za chvilku další zprávy. Zjistíme, že v olomoucké zoo máme zase víc plameňáků a pozor. Důležitá informace taky pro všechny živnostníky. Datová schránka totiž mění svoji adresu. Podrobnosti za okamžik a po 13. hodině na Hané. Hit za

0: Jedeme na té správné letní vlně. Rádio Hana, teď je 12.57.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Hejno plameňáků v Zoo Olomouc se rozrůstá, vylíhlo se tu 7 mláďat a všechna se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v Zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců. Je úterý a to znamená, že najdeme na pultech nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? Informace o stavbě, která omezila dopravu v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem, nebo třeba výsledky běžeckého závodu na Svatý Hostýn. Dnes v novém vydání týdeníku Kroměřížska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Datová schránka mění adresu. Původní web datovek mojedatovaschranka.cz skončí. Uživatelé se od čtvrtka budou nově přihlašovat na doméně datovka.gov.cz, která je bezpečnější a má standardizovaný název pro státní weby. K odstavení starého webu datových schránek dojde ve čtvrtek večer, kdy systém přihlášené uživatele odhlásí a bude je ze staré adresy přesměrovávat na novou. Tam bude nutné nové přihlášení.
2: Sport.
0: Svůj čtvrtý zápas ve skupině B na domácím mistrovství Evropy dnes odehrají české volejbalistky. Na kontě mají dvě výhry a jednu porážku a jsou na druhé postupové příčce. O další body do tabulky se střetnou s Ukrajinou. Dnes od 19 hodin.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, dál víceméně zamračeno, lokálně na Moravě i zaprší a to se pak trochu ochladí. Jinak dneska a zítra teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, ve čtvrtek a hlavně v pátek to místy budou i tropické třicítky. Jinak víkendové a pondělní počasí nabídne zhruba 25 až 27 stupňů, což by teoreticky měla být taková definitivní tečka za letošním létem.
4: Vaše tělo a mysl volá.
5: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují opravy na třídě Svobody. S novou světelnou signalizací se počítá například na přechodu u Soudu anebo taky na křižovatce u Drápala. Tady to ovšem zatím musíme zvládnout bez semaforů. A taky máme hlášené policejní hlídky. V Olomouci by měly být na Masarykově třídě, v Přerově na Polní a na D1 kousek od exitu Vyškov Západ. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané si užíváme další prázdninové odpoledne a víme, že v Olomouci tento týden bude veselo. Bum, tarata, bum, bum, bum. Přímo v Olomouci v centru budeme mít festival vojenských hudeb od čtvrtka do soboty. No a jenom připomínáme, že minulý pátek jsme měli letní diskotéku u hřiště v Kostelci na Hané. No a teď se tady chystá hodová zábava s kapelou Jiná liga. Bude to v sobotu 29. srpna v Kostelci u fotbalového hřiště. Tak se budeme těšit a hrajeme si dál.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získá na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: Naše cesty ztracený, naše cesty klikatý. Mimochodem ještě v této hodině vás vezmeme na nějaký ten super cyklový let. Do 7 minut prosvištíme Zábřežsko, tak určitě poslouchejte dál. Je 2:30, hezké odpoledne.
1: Rádio Hana.

0: Nahané Undercover, nahané vracíme zpátky 90. Díky moc, že posloucháte. Mimochodem, jestli rádi jezdíte na kole, tak teď poslouchejte obzvlášť, protože cyklový let může být ta správná volba. My společně zavítáme na Zábřežsko a pozor, možná tady bude i jeden velmi tajný tip.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
3: Já vás taky zdravím, dobrý den.
2: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
3: Trekové a horská kola bych doporučil.
2: A kde to začíná a kde to končí?
3: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
2: Co všechno po cestě potkáme?
3: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně Rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku, říčku Březnou, a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
2: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
3: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní Rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
2: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
3: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Na Hané si užíváme nejlepší hudební výběr taky s Michaelem Jacksonem. Aktuální čas 13.50. Připomínáme, že dneska kolem oběda jsme tu měli taky italské léto na Hané. Rozdali jsme další těstoviny a bylo to moc hezké, bylo to moc příjemné, protože se nám dovolala vlastně posluchačka, která měla absolutně italské příjmení. Tak to nevymyslíte.
1: A super, dobrý den, tady Marta Pavony, zdravím vás.
0: Pavony, vy máte takové zvláštní příjmení, takové italské.
1: No, takový úplně italský. Buongiorno, tady Marta z Konice, super, mám italské těstoviny. A zdravím všechny, ať je italské léto nahané.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané. Muzika
0: italiana. Já musím říct, že posluchačka Marta, když vyhrála, tak se smála. Těstoviny má Marta, italský sýr budeme rozdávat ještě dneska odpoledne. Tak jsem zvědavá, jaký bude ten italský soutěžní song.

0: další prázdninový den, ale pozor, je tu jedno riziko. Když v létě třeba necháme otevřené okno, tak nám může do bytu vletět komár, moucha, vosa, ale může nám tam vletět i netopír. Varování za okamžik v našich zprávách, co vlastně máme v takovém případě dělat, a po 14. hodině na Hané.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude kapela Krištof. Dáme taky Duran Duran. No a dneska odpoledne pokračuje italské léto, rozdáváme italský sýr, možná, že už v další hodině jako soutěžní song Colors a jejich Italo Disco. No, kdo ví, určitě poslouchejte, mějte naladěno. Rádio Hana, teď zprávy je 13.55.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 14 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Neseme další várku informací. Necháváte si v noci otevřené okno? Jestli ano, tak pozor na netopíry. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopírů nyní čelí záplavě telefonátů, hlavně z Olomoucka, že lidem vletěli domů netopíři. Už dopředu radí, ať se je nesnažíme odchytávat, protože riskujeme pokousání. Většinou stačí zhasnout a odejít z místnosti. Netopíři běžně vyletí sami otevřeným oknem zase ven. Pokud ne, pak už je třeba volat odborníka, píše deník.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Jak to bude s dostavbou dálnice D35 do Mohelnice? Stavba chybějícího úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí může začít příští rok a potrvá 5 let. Ředitelství silnic a dálnic počítá s otevřením nejdříve v roce 2031. Zatím musí řidiči vydržet. Ministerstvo dopravy chce podepsat smlouvu s vítězným stavitelem úseku dálnice D35 letos v listopadu. Ředitelství silnic a dálnic ovšem varuje, že případná odvolání neúspěšných firem mohou dostavbu klíčového úseku odložit až na rok 2032.
6: Blansko aktuálně.
5: Místo plné kroužků a zábavy v Blansku už bude brzy hotové. Vrcholí rekonstrukce střediska volného času Senzáru. Prošlo vnějšími i vnitřními úpravami. Běžný provoz a kroužky v novém prostoru začnou 5. října.
3: Sport.
5: Mrkneme se na přípravu hokejistů z našeho regionu na novou sezónu. Bobři z Valmezu hrají s Dubnicou, Šumperští Draci z Kroměříží, Prostějovští Jestřáby na ledě soupeře s Opavou a Zlínští Berani hrají venku s Nitrou. Tyto přípravné zápasy začínají dnes v 18 hodin.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami do letních 25 stupňů. Tropické třicítky se do konce srpna ještě vrátí, ale maximálně na 2 dny. Nejspíš to bude ve čtvrtek a v pátek. Mimochodem, v pátek nás navíc čeká úplněk a jako bonus částečné zatmění měsíce. Tak co, už víte, kde budete koukat na noční oblohu? Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na křižovatce pod fakultní nemocnicí na Hněvotínské. Hlídka je taky kousek dál, na ulici Frestrova směr Svornosti, anebo na Brněnské, podhraniční. Kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kojetín, anebo na trase Moravská Třebová Svitavy u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: nechtějí slyšet, ale je to prostě tak. Kluci, holky, přesně za týden, příští úterý 1. září začíná co? Já to ani nebudu říkat nahlas, prostě za týden jdeme na věc, ještě si užíváme poslední dny prázdnin, ať už jsme kdekoliv. A na Hané vám k tomu dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Hezké úterý odpoledne, za chviličku Tomáš Klus a nebo taky Adel.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.

0: 25. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
0: Tady je Rádio Hana.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: taky přehled. Nemusíte ztrácet čas tím, že budete zbytečně listovat nějakými weby, že budete zbytečně hledat něco v telefonu. My to za vás najdeme, takže víme, co se děje.
1: O čem se píše?
0: Tak schválně, jak pokračuje digitalizace v olomoucké MHD. Jízdenku už si konečně koupíme kartou a je toho víc. Máme tu kompletní rozhovor s mluvčím dopravního podniku města Olomouce Anou Sýkorovou. Už teď na webu report.cz. V Šumperku bude velký letecký den 12. září. Tady vystoupí akrobaté i armáda. Na co všechno se mohou příznivci letectví těšit, o tom píše šumperský Raj.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Žirokové taneční zábavy mají v regionu mnohaletou tradici a taky se dozvíme, jak dopadl o víkendu běh na svatý Hostýn, kdo z vytrvalců byl nejrychlejší. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Rádio Hana.
8: Nejlepší hudební výběr.
9: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Nahane Genesis, nahane chvilku před 15. hodinou, s námi ve studiu už taky kolegyně Majda, zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak my dneska mimochodem na Facebooku řešíme téma koníčky, jako, a bavíme se nejenom o tom, jestli na ty koníčky máme čas, ale hlavně, jestli na to máme peníze. Jestli máš nějakého hodně drahého koníčka, ale není ti líto těch peněz. Většinou na Facebooku tam lítají pejskové, festiáky.

0: člověk nikdy nevezme. Takže ty to do toho investuješ a pak to máš na celý život.
1: A to je pravda. A tam mi kolikrát při tom cestování není líto, že jsou to koruny, protože většinou to platím v eurech někde.
0: Přesně, co já vím, kolik je.
1: Já vůbec nevím, kolik.
0: Přesně.
1: Takže zážitky, jak se říká, za všechny prachy. I to cestování patří mezi koníčky. Děkujeme, že jste s námi a po 15. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Dáme třeba Aerosmith. Všude zdejší budou jeleni. A my vlastně budeme dneska odpoledne taky cestovat, protože nás opět čeká italské léto a kdo ví, třeba zazní ten soutěžní italský song Italo Disco od Colors. Což znamená, že ovšem rozdáme další italský sýr, takže buďte ve střehu. Radio Hana, teď zprávy, je 14.56.
3: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Rozloučení s prázdninami připravilo dětem město Olomouc. Na Horním náměstí zažijeme dnes od 13 hodin do 17.30 odpoledne plné soutěží, atrakcí a akčních ukázek práce hasičů i policistů. Najdeme tu velký zábavní program.
1: Olomoucko aktuálně.
0: Jízda po silnici 46 přes Dolany u Olomouce už je v pohodě. Zúžení silnice tu skončilo. Veškeré hlavní opravy cesty jsou hotové a ředitelství silnic a dálnic tu tedy ukončilo kyvadlový režim dopravy. Řidiči tu projedou oběma směry bez omezení.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na budoucí plošný zákaz mobilů ve školách se školy připravují už nyní, jak píše Deník. Školy v Česku mají už aktuálně vlastní pravidla. Místo zamykání mobilů vytvářejí relaxační zóny, knihovničky či pořizují ping-pong, aby děti odtáhly od obrazovky. Češi jsou se svým zdravotnictvím velmi spokojení, podle posledních dat mu věří celých 74% z nás. Pro srovnání, evropský průměr spokojenosti je výrazně nižší a dosahuje pouhých 56%. Důvěra v českou zdravotní péči zkrátka dlouhodobě stoupá a tento pozitivní trend potvrzují i čísla z roku 2024.
2: Sport.
0: Zápas o postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry dnes čeká na Grand Slamu US Open duo Muchová-Menšík. Olomoucká rodačka a prostějovské ESO vyzvou na betonu v duelu o postup francouzsko-salvadorský pár Mladenovičová a Révalo. Utkání začíná po 17. hodině.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, tak všelijak. Na Moravě dál hodně proměnlivá oblačnost, to znamená, že někdy se může ukázat sluníčko, ale když bude víc mraku, ojediněle čekáme i přehánky. Teploty dnes a zítra maximálně do 25 stupňů, na horách by to mělo být nejčastěji kolem 18.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Je to naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci Hodolanech na křižovatce Tovární Rolsberská. Hlídka taky v Kroměříži na Lutopecké anebo na Šumpersku na silnici 11 u Bušína. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: kalendáře nám mluví neúprostně, prázdniny se pomalu chýlí ke konci a školní zvonění už doslova klepe na dveře. Možná si říkáte, že na nějaké velké plánování už je pozdě a zbývá jen dokoupit sešity, ale nenechte se zmást. Právě tyhle poslední srpnové dny mají své neopakovatelné kouzlo. Ať už vytáhnete deku na piknik do parku, vyrazíte na rychlý odpolední výlet po okolí, nebo si jen dáte dobré kafe na zahradě, užijte si každou zbývající minutu naplno. Pohodový závěr srpna a léto stále ve vlnách vám přeje Rádio Hana. Už za 20 minut se spolu podíváme na to, kam můžeme poslední prázdninové dny vyrazit.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.

0: www.vojenskyhudebnyplus.cz.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: Na Rádiu Haná neznáme nudu, víme, co můžeme podniknout.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Už zítra vystoupí v Olomouci na korunní pevnostce kapela Queenie. Je to oslava jejich 20. narozenin a zároveň si připomínáme 40 let od posledních koncertů legendárních Queenů s Freddiem Mercurym. Už zítra na olomoucké pevnostce. Show začíná ve 20 hodin. Blíží se taky náš oblíbený Bystročický gulášfest v sobotu od 10 hodin dopoledne až do půlnoci. Čekají nás nejlepší guláše, cirkus, skákací hrad nebo třeba jumping. K tomu nám zahrají revival kapely a vůbec bude to prostě zábava. U toho všeho tam s vámi bude i Rádio Haná a Martina Kvítko-Procházková. V Bystročicích u Sokolky. Tak co, už jste si obě akce naplánovali do kalendářů?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz.
3: Tady je Rádio Haná.

0: Johana. Je to taková rozchodová písnička, zlomené srdce, zranitelnost a krutost světa. Člověk by to ale možná podle té melodie, když se nezaposlouchá doslov, vlastně ani neřekl. Hrajeme vám písničky k zamyšlení, ale i písničky veselé a budeme i po 16. hodině. Pojďme se mrknout, co pro vás máme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Vzpomeneš si, na to se ptá Eva Farná.
1: Proč pí?

žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Hejno plameňáků v Zoo Olomouc se rozrůstá, vylíhlo se tu 7 mláďat a všechna se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v Zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců. Je úterý a to znamená, že najdeme na pultech nové vydání týdeníku Kroměřížska. A co pak v něm najdeme? Informace o stavbě, která omezila dopravu v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem, nebo třeba výsledky běžeckého závodu na Svatý Hostýn. Dnes v novém vydání týdeníku Kroměřížska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Datová schránka mění adresu. Původní web datovek mojedatovaschranka.cz skončí. Uživatelé se od čtvrtka budou nově přihlašovat na doméně datovka.gov.cz, která je bezpečnější a má standardizovaný název pro státní weby. K odstavení starého webu datových schránek dojde ve čtvrtek večer, kdy systém přihlášené uživatele odhlásí a bude je ze staré adresy přesměrovávat na novou. Tam bude nutné nové přihlášení.
2: Sport.
0: Svůj čtvrtý zápas ve skupině B na domácím mistrovství Evropy dnes odehrají české volejbalistky. Na kontě mají 2 výhry a 1 porážku a jsou na 2. postupové příčce. O další body do tabulky se střetnou s Ukrajinou. Dnes od 19 hodin.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Odpoledne pokračuje pod šedivou oblohou, lokálně nám padá déšť nebo přehánky. Meteorologové předpovídají až 7 mm srážek. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 49 minut. To znamená, že jsme dnes měli necelých 14 hodin slunečního světla. V noci čekáme taky oblačno až zataženo. Ojediněle nám mohou zabubnovat dešťové kapky na okno. Noční teploty spadnou až k 11 stupňům. Na horách můžeme naměřit dokonce i 9. Zataženo budeme mít i ve středu, oproti dnešku se nám ale trochu oteplí. Víme, jak se jezdí tady. Bouračku máme v Olomouci v ulici Lipenská, kousek za křižovatkou s ulicí Tovární a Rozberská ve směru na Velkou Bystřici. Na místě je policie. 2 auta se nám srazila taky v Kroměříži v ulici Purkyňova. Havarované vozy přikáží na silnici, projíždíme se zvýšenou opatrností. Policijní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Přerov, v Olomouci v ulici Brněnská, ve Střelicích u Sokola, v Protivanově v ulici Prostějovská, stojí taky ve Světavách, v ulici Pořízká a ve Vyškově v ulici Brněnská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudba.

Buongiorno všem posluchačům Rádia Hana, je tady odpoledne, popracovní doba, člověk má chuť třeba si pustit naše rádio, večer se začíst do knížky, už k tomu chybí jen nějaká dobrá svačinka. Přidejte se k nám a pojďte si zahrát o italský sýr v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou naprosto jednoduchá, za malou chvíli ve vysílání zazní italská pecka od kapely The Colors. Kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585 22.

0: na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji, to uvidíme, tak volejte.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o sýr Gran Moravia, vyráběný v litovelské sýrárně z českého mléka podle italské receptury rodiny Bradzále. Je bez laktózy a má 31 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: to na Hané.
1: Na rádiu Hané dohrála písnička od The Colors. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese balíček italského síru a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se správně zaregistruje na našem webu radiohana.cz. Dobrý den, koho máme na lince?
2: Dobrý den, na lince máte Lukáše.
1: Lukáši, odkud k nám voláte?
2: Zrovna cestou domů do Prosenic.
1: Do Prosenic se vracíte. No tak to myslím, že budou mít všichni, za kým se vracíte, radost, že se takhle ještě po cestě vyhrál sír. Co s ním uděláte? Nastrouháte si ho na těstoviny jako správný Ital, a nebo nakrájíte třeba k nějaké svačince?
2: Já si myslím, že to bude oboje dvoje, jak na těstoviny, tak i svačinka.
1: Máte pravdu, to je vlastně vyřešené, můžete ho použít na obojí způsob. Já se zeptám, ten sýr je italský, my si tady pořád omíláme italské léto na Hané. Vy jste už někdy v Itálii byl?
2: Byl jsem v Itálii, ale jenom takové jednodenní výlet do Bibione, takže nic extra.
1: No a chtěl byste se podívat do italského města Bergamo?
2: No to bychom určitě s manželkou se tam rádi podívali a dělali bychom si to jako takovou šestiletou svatební cestu.
1: Tak to by bylo krásné.
2: Tak které jsme ještě nestihli být.
1: Tak to samozřejmě moc držíme palce, aby vám to vyšlo ve slosování, které proběhne na začátku září. Každopádně, abyste se zapojil do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, musíte se zaregistrovat na našem webu, najdete odkaz na webu radiohana.cz. Tak já vám moc gratuluju, sýr je váš.
2: Děkuji.
1: Vy ostatní nesmutněte, už brzy budeme soutěžit znovu, šance ještě budou. Mějte se krásně, ještě jednou gratuluji. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?

0: na S-Klub Olomouc.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Ša.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
6: Jsme Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná. Podle statistik Češi jezdí na dovolenou nejraději autem. Třetina z nás pak ale stále preferuje letadlo. Tak přesně pro vás tady je ten dnešní letní servis. Přemýšlíte, že doletíte do svého letoviska a tam si půjčíte auto? Pak určitě nezapomeňte na několik důležitých věcí, které nám teď poradí kolega Lukáš. Po letním servisu neskakujeme opět na vlnu nejlepších hitů, třeba Jennifer Page nebo Mark Ember.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
9: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Radio Hana.
15: Přejeme účetní.

0: krátce před 5. hodinou vám společnost dělá Rádio Hana. Ať už se právě chystáte na odpolední rande, nákup, zrovna jste se pohodlně uvelebili doma, nebo nás posloucháte z práce, jsme tady pro každého z vás. A každému z vás kápneme našimi peckami do noty.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Třeba do té noty, co naladí Adam Ďurica na svojí

0: další kolo italského léta na Hané. Kdo ví, to vám nemůžu prozradit. U nás si prostě přijde na své úplně každý. I ten, co chce pravidelně balíček aktuálních informací. Zprávy, počasí, doprava, máme toto pro vás dříve než ostatní. Je 16 hodin a 55 minut.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Necháváte si v noci otevřené okno? Jestli ano, tak pozor na netopíry. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopírů nyní čelí záplavě telefonátů, hlavně z Olomoucka, že lidem vletěli domů netopíři. Už dopředu radí, ať se je nesnažíme odchytávat, protože riskujeme pokousání. Většinou stačí zhasnout a odejít z místnosti. Netopíři běžně vyletí sami otevřeným oknem zase ven. Pokud ne, pak už je třeba volat odborníka, píše deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči na Přerovsku se dočkají nové moderní odpočívky na dálnici D48 u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic tam za více než 500 000 000 korun vybuduje zázemí s benzínovou pumpou, restaurací a parkovištěm pro 175 vozidel. Se stavbou by se mělo začít v roce 2030 a první řidiči tam zastaví o 2 roky později.
1: Blansko aktuálně.
3: Místo plné kroužků a zábavy v Blansku už bude brzy hotové. Vrcholí rekonstrukce střediska volného času Senzáru. Prošlo vnějšími i vnitřními úpravami. Běžný provoz a kroužky v novém prostoru začnou 5. října.
2: Sport.
3: Máme tu zajímavou sportovní novinku. Do Zlína se totiž po více než 10 letech vrací univerzitní hokej. Místní univerzita Tomáše Bati zakládá od nového akademického roku z brusu nový tým Red Bricks. Ten nastoupí rovnou do celorepublikové 2. divize univerzitní ligy ledního hokeje.
2: Počasí.
0: Olomouc hlásí 20 stupňů, hranice 17, ve Vyškově naměřili 19 a v Otrokovicích pak 21. Víme, jak bude. Po obloze nám dál poplují šedé mraky, lokálně nám může i sprchnout. Zítřek pak přinese taky zataženo až oblačno, lokálně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky ale začnou s večerem ustávat, postupně se nám částečně i protrhá oblačnost. Nejvyšší teploty se zítra vyšplhají k 19 až 23 stupňům.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, jen v ulici Hamerská u tenisového kurtu si dáme pozor na odstavené auto na Krajnici. Auto objíždíme taky na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín. Podobnou situaci máme i na D1 na trase Ostrava-Přerov před exitem Hranice. Víme taky, kde číhají policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Přerov, na D35 mezi exity Mohelnice a Mohelnice-Jih. Potkáme je taky na D46 na exitu Olomouc střed. Předpisově raději jezdíme i ve Zlíně v ulici Vizovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dřevoop, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
11: Vaše letní rádio.
12: Rádio Hana.

Ladíte Rádio Haná, léto se pomalu chýlí ke konci a i když už teď většina z nás žádné velké dovolené neplánuje, na rychlý víkendový výlet se čas najde vždycky. A pokud na něj balíte tašku i svému čtyřnohému parťákovi, nejste v tom sami. Podle nejnovějších dat z ubytovacích portálů se pes stal pro Čechy plnohodnotným parťákem na cesty. Filtr domácí mazlíci Vítáni je při hledání pobytů druhým nejpopulárnějším. Předběhl dokonce i snídaní v ceně nebo soukromou výřivku. Lidé už své psy nechtějí nechávat v psích hotelech, ale vyžadují pro ně stejný komfort jako pro sebe, a to i v těch nejluxusnějších ubytováních. Hrajeme pro vás i pro vaše čtyřnohé mazlíčky nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba Michael Jackson nebo Chinaski.

0: S Rádiem Haná se snažíme přinášet vám všechny informace, které byste mohli potřebovat. S námi, popravdě, nemusíte mít ani kalendář. My všechny důležité datumy, svátky a události pohlídáme za vás. Když už jsme u toho, připomínám sportovním fanouškům, že už příští sobotu, 5. září, se těšíme na domácí zápas Sigmy proti Bohemians Praha. Blíží se to i hokejovým fanouškům. HC Olomouc si to rozdá s pražskou Spartou. A to ve středu 16. září. Co ještě vyčteme z kalendáře, to si povíme v našem kalendáriu. Za 15 minut pro vás taky máme naše zprávy.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu. Hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Narozky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus. A vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
3: Edwarde, už jsme tu. Pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
4: Naschle.
2: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton. Dneska má 68. narozky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Belinda Carlisle dohrála před 18. hodinou na rádiu Hana. Pokud už nás chvíli posloucháte, víte, že vám touto dobou, dříve než ostatní, přinášíme naše zprávy, počasí a dopravu. Jinak tomu nebude ani dnes. Po zprávách už se těšíme na další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Zahraje nám Vašo Patejdl.
2: A kde jsi moja, tak potom nevím čas.
0: Bude taky Alex Warren. A budeme vám hrát i italský song, který odstartuje italské léto na Hané. Jestli to ale bude v této hodince, v příští nebo až ráno, to vám prozradit nemůžu. Co vám prozradit můžu, je, že to bude tahle melodie. Teď už slibované zprávy, je 17 hodin a 57 minut.
3: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Jesenicko má z Brusu nový zdroj pitné vody za skoro 136 milionů korun. Na tuto důležitou stavbu, která region lépe ochrání před extrémním suchem i povodněmi, přispěl stát částkou 90,5 milionu. Místní obyvatelé díky tomu získají mnohem bezpečnější a spolehlivější zásobování vodou za každého počasí.
5: Hlas lidu.
4: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni, ukazuje to průzkum Provident.
3: Sport.
4: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
6: Asi je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
4: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Středa nám připravuje šedou oblohu, místy nám spadne déšť nebo přehánka. Později odpoledne a večer ale srážky začnou ustávat a postupně se nám i částečně roztrhají mraky. Nejvyšší teploty vyšplhají k 23 stupňům. Čtvrtek přinese oteplení a většinou slunečno, jen ráno se nám mohou výjimečně vytvořit mlhy. Rtuť teploměru vyleze až k 29. Nejteplejší den týdne nás ale čeká v pátek, to můžeme naměřit až 33 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu v Olomouci v ulici Rooseveltova. Vyšetřování probíhá taky v Hranicích v ulici u Kostelíčka. Nákladák se nám s osobním autem srazil na D1 na trase Říkovice-Vyškov mezi exity Mořice a Ivanovice na Hané. Havarovaná auta na silnici překáží, projíždíme proto opatrně. Policijní hlídky nám stojí na D1 na exitu Přerov, v Mohalnici v ulici Třebovská, ve Zlíně v ulici Štefánikova a taky v Letovicích v ulici Družstevní. Přejeme vám bezpečnost. Cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

fontana.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

společnost vám dělá Rádio Haná. Šestá večerní je za námi a úterý posledního srpnového týdne se nám pomalu blíží do finále. Zatímco rodiče už nenápadně stříhají metr, až po

0: tak hoďte nohy nahoru a užijte si skvělý srpnový večer. Rádio Haná vám k němu hraje nejlepší hudební výběr.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Rádio Haná. Nejlepší

0: Na rádiu Haná děláme všechno proto, abyste věděli, co se na Hané děje. Hlásíme vám zprávy, počasí, dopravu, máme pro vás tipy, kam vyrazit a k tomu si do studia pravidelně zveme taky zajímavé hosty. Ten dnešní, Jan Machovský, nás opět pozve na další cyklistický výlet.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor! Nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněckov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
11: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz
3: Rádio Hana.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den, ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29, pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž, zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

srpna. Pohled do kalendáře mluví neúprosně. Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a školní zvonění už doslova klepe na dveře. Možná si říkáte, že na nějaké velké plánování už je pozdě a zbývá jen dokoupit sešity, ale nenechte se zmást. Právě tyhle poslední srpnové dny mají své neopakovatelné kouzlo. Ať už vytáhnete deku na piknik do parku, vyrazíte na rychlý odpolední výlet po okolí nebo si jen dáte dobré kafe na zahradě, pořád si můžete užít každou zbývající minutu naplno. Pohodový závěr srpna vám přejeme z Rádia Hana.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
0: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Hana, přejeme vám příjemný večer. Doufáme, že už nás můžete poslouchat z pohodlí třeba příjemného křesla nebo gauče. Na našem rádiu vás bavíme, ale i informujeme. Před námi je tady teď přehled, o čem se píše.
1: O čem se píše?
2: Tak schválně, jak pokračuje digitalizace v olomoucké MHD. Jízdenku už si konečně koupíme kartou a je toho víc. Máme tu kompletní rozhovor s mluvčím dopravního podniku města Olomouce Anou Sýkorovou. Už teď na webu report.cz. V Šumperku bude velký letecký den 12. září. Tady vystoupí akrobaté i armáda. Na co všechno se mohou příznivci letectví těšit, o tom píše šumperský Raj.cz. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Žirokové taneční zábavy mají v regionu mnohaletou tradici a taky se dozvíme, jak dopadlo o víkendu běh na svatý Hostýn, kdo z vytrvalců byl nejrychlejší. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Rádio Haná.
3: Přejeme úterý na jedničku.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: 8. hodině se na vlnách Rádia Haná vrátíme v čase. Čekají nás totiž legendární 80ky po 8. Celou hodinu budeme hrát výhradně ty největší pecky z 80. let. Těšit se můžeme na skvělé hity, které vás zaručeně dostanou do pohody. Zaspívají vám například Kylie Minogue, Lionel Richie, Queenie, ABBA, CC Catch nebo třeba Depeche Mode. Tak nikam neodcházejte, nalaďte se na retrovlnu a užívejte si ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Haná. 80ky v 8.

0: Hostě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
6: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond Song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou ZOR 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v úterý.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

0: Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana.
1: 90 v 9.

0: Devátá hodina odbyla a s ní přichází ta pravá nostalgická jízda. Na vlnách Rádia Haná totiž startují 90ky po deváté. Celou příští hodinu pro vás budeme servírovat jen ty největší 90kové pecky, které vás spolehlivě roztancují nebo vrátí do let mládí. Do sluchátek vám vtrhnou pecky od interpretů jako Madonna, Mariah Carey, Michael Bolton, Soul System, Modern Talking, Roxette nebo třeba Celine Dion. Nechte se pohltit tou skvělou érou, hoďte se do pohody a užívejte si ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Haná. 90ky v 9.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Haná, 90 v 9.

Tady je Rádio Hana. If you know what I feel.

0: Rádio Hana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Rádio Hana.
1: Přejeme úterý.

Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: fabrice.
1: Ke promiň, vám a fanu kulo, sadil si všechny peníze.
0: To, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, Full House až

jsi malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: byla do výše 4 metrů příďový, prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme úterý 25. srpna a svátek slaví každý Radim. Vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky z narozeninového dortu? Herec Lukáš Langmajer. Také slaví supermodelka, která kromě modelingu zvládá plyně němčinu, angličtinu i francouzštinu. Hovoří třemi jazyky, to je Claudia Schiffer. Narozky má také táta zpěvačky Miley Cyrus, americký country zpěvák Billy Ray Cyrus. A vzpomínáte na střihorukého Edwarda.
2: Edwarde, už jsme tu. Pojď, dáme tě do pucu. Naschle.
3: Naschle.
1: Tento film, stejně jako spoustu dalších nezaměnitelných kousků, natočil režisér Tim Burton. Dneska má 68. narozky. Ať má i vaše úterý pořádně povedenou režii, je 25. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana. Rádio Hana.
1: Nejlepší.

0: Vaše letní rádio.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crowe, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crowe, Tomorrow Never Dies.
1: Nejlepší bondovky všech dob. Posloucháte.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Studio Haná.
1: Vaše letní rádio. Tak co tu vlastně děláš?
2: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, děkuji, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou napadu.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, Elf.
1: Ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty grny.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: že sem dnes prišli uctiť památku mého manžela.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výber.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale po kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně Rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou jezdit vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní Rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
7: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
8: Pojedu do Bergama.
9: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
10: Ať je italské léto na Hané.

0: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení.
1: Hlas lidu.
0: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni, ukazuje to průzkum Provident.
1: Sport.
0: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
2: Zase je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
0: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
3: Počasí. Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den. Ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29. Pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž. Zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
0: Právě teď.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz. Radiohana. Rádio pro lepší nálad.

0: rána. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den.

0: Bílá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.